jen sivý oblak. Tak pravi bedak, noriak, zbušeniak, je puticu iskal. Jen sivý oblak, kak pravi bedak, noriak, zbušeniak, je puticu iskal. Zvezdicu zlatu, vdavaču bogatu, by rajši nek saku, v rokami stiskal. S vetrom se šetal, po nebu pometal, kak zagorskom cugu se vrtal v krugu.